Sviatek ticho, hviezdy pád, oko kočky vlčí dráb, kraví oce skrycí stín, z pekla štěstí je země dým, žíly listí ze tmy strach, kosti stromů země prach, ucho žida jazyk psí, srdce matky kočičí, tlamu zmije dračí krev, ďábla mléko z hadích střev, skřípot ostří střely blesk, skřeky skřetů střepů třesk.

hviezdy pád. Oko kočky vlčí dráb, kraví oce skrycí stín. Z pekla štěstí je země dým, žíly listí ze tmy strach. Kosti stromů země prach, ucho žida jazyk psí. Srdce matky kočičí, tlamu zmije dračí krev. Ďábla mléko z hadích střev, skřípot ostří střely blesk, skřeky skřetů střepů třesk.